Plesný orchester RTZA pod ravnaním autora skladbe Miljenka Prochaske izveo nám je skladbu Syntéze. A sada jazz suita, 4 variácie Borisa Beninija. Bijelo, plavo, zeleno, crno. Još jednom, plesni orkestar RTZA i maestro Miljenko Prochaska.